0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

Lásko prokletá. Za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana. Píseň ohraná, vykotlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na

Lásko prokletá, jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odra za minulý čas. Jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá, všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

jak holce říct, že bys chtěl na ní.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertasplus.cz.
7: Český blaník.
8: Český blaník.
9: Český blaník.

0: Po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumedlina.eu

nad rozum. Věděl, že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh, ten se

0: muže lákají skály, ptá se Petr Novák. Posloucháte Český Blaník, dobré ráno, vám přeje Veronika Rážová. Šestá hodina právě odbyla a já vám prozradím, co nás čeká po ní. Tak třeba Dalibor Janda.
1: Mám rád nebo rád nemám, to musím přece vědět nejlíp sám.
0: Jedno tajemství nám svěří Ilona Čáková.
2: Jedno tajemství mi prosím nech, mě nenamluvíš, že nechám.
0: A bude tu i Karel Gott. Stokrát chválím čas.
3: Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvý.
0: Tak na tu se obzvlášť těším. Za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ochlazení přišlo a je znatelné. Očekávejte, že dnes naměříme v maximech 18 až 23 v Čechách, na jihu Moravy kolem 25, na horách jen kolem 12 stupňů Celsia, i když na Šumavě bude přeci jen o něco tepleji, asi 16 stupňů Celsia. Očekávejte, že obloha bude většinou polojasná, na severu spíše oblačná, přechodně až zatažená. Ojediněle se mohou vyskytnout, zvlášť na severu, i přehánky. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
11: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Úderem půlnoci skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než třech měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů. Podle analytiků tak zřejmě dojde k okamžitému nárůstu cen benzínu a nafty. Právě ta může zdražit nejvíc až o 3 koruny za litr. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou z neděle na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám nebo rekonstrukcím. Další historická budova se dočká rozsáhlé obnovy. Pardubický kraj chystá rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku, který slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea. Jaké stavební práce budou na místě probíhat, ví radní Roman Línek.
1: Dlouhodobě byl problém s krovy, které byly zabezpečeny, ale byla tam dřevomorka a je potřeba nyní opravit krov a zároveň se udělá rekonstrukce těch, řekněme, výstavních parametrů sálu, čili nové podlahy, elektroinstalace a věci, které umožní, aby tento sál byl do budoucna opět využíván pro různé výstavy.
0: Oprava odstartuje příští rok a potrvá 1 až 2 roky. Španělsko slaví titul mistra světa. La Roja měla ve finále turnaje jasnou převahu a Argentinu porazila 1-0 po prodloužení. Španělští fotbalisté neprohráli 38 utkání po sobě a vytvořili mezinárodní rekord. Více dozvíte ve fotbalovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, za chviličku Lucka Bílá, Dalibor Janda, teď už Marek.

Lucie Bílá, všechno je ve hvězdách, tak v téhle hvězdě je hlavně neuvěřitelný hlas. To se tak dobře poslouchá. 6 hodin 14 minut k tomu jste naladěni na vlnách Českého Blaníku. Dnes máme pondělí 20. července, takže dneska můžeme ke svátku popřát všem nositelům jména Eliáš a nebo taky Ilja, tak všechno nejlepší, krásný svátek. Navíc dnešek je světovým dnem lízátek, takže pokud máte tuhle sladkou pochoutku rádi, tak si ji klidně dopřejte a úplně bez výčitek, protože tím ten den lízátek úžasně oslavíte. Tak dobrou chuť a taky hezký poslech Českého Blaníku. Za chviličku vám pošlu Pavla Rota, taky Ilonu Čákovou, ale ještě předtím osmý den od kapely Olympic. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové pondělní ráno.

0: Pavel Roth a jeho Stále zasněná na českém Blaníku. Za 6 minut bude 6:30, no a pojďme se teď zasnít a podívat na oblohu. Nejenom, že ta nám v brzké době přichystá Perseidy, které je možno tu a tam vidět už v tomto období, nicméně nejvíce padajících hvězd uvidíte v srpnu, konkrétně z 12. na 13. srpna, kdy navíc nastane i zatmění slunce, které za měsícem úplně zmizí, a to především v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky prý bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. Tahle podívaná se odehraje večer, tedy těsně před západem. No a když budete náhodou tento krásný jev chtít vidět a zhlédnout, tak představte si, že nejenom, že musíte mít štěstí na počasí, ale také si dobře zvolte pozorovací místo. Takže do té doby samozřejmě ještě spousta času, máte možnost si zjistit, odkud to bude nejlépe vidět, ale ještě prozradím, že nad Českem to bude někdy mezi 7:45 a 7:30. No a pokud budete chtít skutečně dobře tento jev vidět, musíte se na to taky správně vybavit. Ideální jsou dobré sluneční brýle, no a samozřejmě pokud máte možnost být někde v hvězdárně, je to úplně nejlepší. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, a dokonce si dáme i slovenskou. Juliu a Petra Hečkovce a talianský muzikál, ještě předtím Karel Gott, Stokrát chválím čas.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat a vidon, vidra.
4: A vidon?
5: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.

0: na Českém Blaníku.
1: Přeju vám dobré ráno, 6 hodin 34 minut a my se teď spojíme s meteorologem Eduardem Novotným. Zajímalo by nás totiž, jaké aktuálně panuje v České republice počasí. Tak dobré ráno.
2: Krásné ráno. Tak v Čechách je aktuálně většinou polojasno, na severu a severovýchodě pak až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku převládá vyjasněná obloha. Díky malé oblačnosti a chladnějšímu vzduchu, který k nám od severozápadu proudí, klesaly teploty poměrně nízko, nejčastěji na 12 až 7 stupňů Celsia. Na Šumavě však i pod bod mrazu stanice Kvilda Perla naměřila -3,3 stupně. Naopak nejtepleji je v centru Prahy, kde se teplota drží nad 14 stupni Celsia.
1: Děkujeme. A co nás čeká po zbytek dne?
2: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině pak bude oblačno. Přechodně až zataženo a ojedinělé, na severu pak místy s přeháňkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty čekáme nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia, na jihu Moravy se však budou pohybovat kolem letní 25. A stále bude poměrně větrno, čekáváme mírný západní až severozápadní vítr.
1: Tak budeme na to připraveni, děkujeme a za hodinu se opět spojíme. Teď už další české písničky, které máte rádi, třeba jedna od skupiny Mirai.

0: přece bys v tom, brácho, nejel sám.
1: Jen si zvalím ten

šlo si stopnout rakety a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu říct.

0: Michal Tučný, Zdeněk Rytíř. Vydali jsme se s nimi na kosmický vandr. No a na vandr z vedlejšího studia Rádia Blaník se vydal taky Martin Císař, můj milý kolega. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, to byl krátký vandr, zhruba asi 1,5 sekundy k tobě, takže to je úplně v pohodě.
0: Ale jo, ale prošel se s
1: ne? Jo. A rád docela.
0: No, Martinku, já tě tady mám proto, protože ty jsi takový fotbalový fanda. A já teda nejsem úplně fotbalový fanda, ale samozřejmě jsem zvědavá ženská, která když se něco v tom sportu děje, tak kouká. A koukala jsem se i včera na finále mistrovství světa ve fotbale. Koukal ses taky?
1: Ty jsi větší faninka, protože já jsem se koukal. První půla, tam se mi začaly klížit oči, byla asi 42. minuta, jak jsem to zdal, no bohužel. Ale já jsem tušil, že to bude Španělsko. A vlastně v případě Anglie, tam jsem to taky typoval na ty Anglány.
0: Vsadil jsi?
1: Nevsadil. Kdybych si vsadil, tak to bylo úplně opačně a vyhrála Argentina, takže
0: až
1: asi
0: takhle.
1: Tak.
0: Myslíš, že takhle. Jo. No já teda jsem ještě chtěla, tedy kromě toho, že zmíníme, co asi všichni víme, že ve finále Španělé porazili Argentínu 1-0, byl to gol v prodloužení, takže se nastavovalo, to už jsem šla spát taky, protože přece jenom vstávání v 5 ráno mě čekalo, ale já jsem chtěla ještě zmínit tu kulturní vložku, která byla v poločase, na tu jsi nepočkal.
1: Na tu jsem se nepočkal, ale slyšel jsem, že to bylo velice zajímavé, no nicméně s fotbalem, se sportem to asi tak nic společného nemělo.
0: Ale tím, že jsme rádio, tak jsem si říkala, určitě bych to zmínila, protože nejenom, že Madonna se předvedla, ta si vzala sebou na takové vtipné autíčko.
1: A byla Shakira?
0: Byla Shakira. To já mám moc ráda. To je teda moje oblíbená zpěvačka. Hezky se tam zase kroutila, jako na to umí. I Justin Bieber zaspíval, zahrál takovou klidnou písničku na kytaru, no a radost mi udělal i Robbie Williams.
1: No tak krásný.
0: A Laura Pausini.
1: Taky byla. Taky byla. Jako jo, k fotbalu asi tyhle věci tak trošku můžou patřit, protože vlastně, když to vemeš, tak ty chorály a vlastně ty různé pěvy, zpěvy a vlastně ty fandové a ty kluby, které vlastně si dělají ty svoje hymny, tak se inspirují u těchto těch zpěváků
0: určitě,
1: a zpěvaček.
0: Určitě.
1: Nicméně ještě se vrátíme k tomu fotbalu.
0: Ano.
1: Tam vlastně střídající Torres rozhodl. A v tu chvíli Španělsko bylo asi pravděpodobně ve varu a myslím si, že dneska hodně dlouho bude. A ještě k tomu je potřeba dodat, že vlastně rok 2010, tam se Španělové taky stali mistry světa. Takže po nějakých, jestli dobře počítám, 16 letech se vrací na trůn. No,
0: ano, je to podruhé, takže gratulace i od
1: obrovská,
0: nás.
1: Obrovská.
0: Zaslouženě získali samozřejmě pohár. No a budeme sledovat další sportovní utkání, až se nějaká vyvrbí.
1: To určitě ano, no a já konec konců, já od pondělka nastupuju dovolenou, tak zkusím vygooglit, jestli třeba náhodou nějaké ty pobyty nejsou teď ve slevě.
0: Ach tak!
1: Ale tomu moc nevěřím, ale určitě Španělsko teďko žije hlavně tím fotbalem.
0: Budu ti držet palce. Děkuju. Tak děkuju ti za přínos, který si přinesl z vedlejšího studia Rádia Blaník, kde vysíláš do 9.
1: Je to tak.
0: Takže pokud byste si chtěli tu a tam třeba přeladit, tak samozřejmě můžu Martina vřele doporučit, je tam s Adélkou. No a my jdeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku u nás Argema, anebo taky skupina Jelen. Posloucháte Český Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
9: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
10: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
11: Příze látky tvoření našeho života koření.
9: Pro háčkování.cz.
11: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
12: Radio Český Blaník.

Na českém Blaníku filigrán a loučení. 7. hodina je tu a před námi další hodina, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. Taky tu budeme mít písničku dne, takže se máte na co těšit. No a hlavně budeme tu pro vás s těmi českými písničkami, kterých nikdy není dost.

0: Jedna to bude od Petra Koláře. O tom, že je optimista, nám zaspívá Olga Lounová. A taky si dáme Petra Muka. Přicházíš s láskou. Přicházíš s láskou, sluha mě probouzí. A já přicházím s počasím.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počítejte s tím, že v jižní polovině Čech bude dnes většinou polojasno, na severu naopak většinou oblačno, přechodně zataženo a ojediněle na severu i přehánky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají většinou na 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 25, na horách kolem 12, s tím, že na Šumavě o něco tepleji, až 16 stupňů Celsia. Tak vám přeju krásný den.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobré, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Trestní reforma mírně snížila počet nových vězňů. Zmírnila totiž postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné ze zhruba 95%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Cesty vlakem by mohly být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje a co ne. Víc anketu přiblíží mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
1: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
0: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Lesy Mendelovy univerzity trpí kvůli suchu vysokým stresem už na začátku léta. Ukázala to data ze sítě online měřících stanic Dendro Network. Podle odborníků k tomu přitom dochází většinou až v závěru léta. Naměřené hodnoty z konce června jsou srovnatelné s nejsušími obdobími předchozích let. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat, mělo vadu anebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď je tu Veronika Rážová.
2: Rádio Český blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, 7 hodin a 4 minuty k tomu. Já doufám, že i dál zůstanete naladěni na vlnách Českého blaníku, kde vás budu krmit českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku jedna od Markéty Muchové. Dáme si i Petra Koláře, ale ještě předtím Lenka Filipová. A těšte se taky na písničku dne. Už za chvíli na Českém blaníku.

0: Českém Blaníku.
1: Ladíte Český Blaník, 7 hodin a 15 minut k tomu. Za chviličku už se nám tady rozezní vydařená písnička od skupiny Botox. Jmenuje se Pyžamo a my jsme se jich právě na tuhle písničku zeptali.
2: Vzniklo to ve studiu, vzniklo to, když jsme doplňovali naše poslední CDčko Víc než dřív. A tohle byla opravdu jedna úplně z posledních písní, kdy vlastně jsme napsali text a mysleli si, nebo aspoň já jsem si myslel, že bude úplně, ale úplně ta hudba jiná, že Petr udělal skvělou muziku, která je chytlavá, a takhle vlastně jako vzniklo Pyžamo.
3: Do dneška si pamatuju, jak jsem Honzu posadil právě do toho našeho studiového křesla k těm bedínkám a říkal jsem mu, poslechni si něco, neřeš to, až to dohraje, tak mi pak řekneš tvůj názor. On opravdu vydržel tu písničku doposlouchat až do konce a pak řekl, dobře, to je dobrý. Takže on točí čekal, že to bude možná nějaký big beat a ono se z toho stále má taková popová letní věc, na kterou jsme točili klip kdesi v Benátkách u moře. Takže vydržel to, odsouhlasil to a je to venku.
2: A já si ještě pamatuju, že si odešel dokonce na toaletu.
3: Já jsem se bál tvých výrazů, no. Hmm. Ale jsem pak se vrátil, byl jsem spokojený i já, i on, takže win-win.
2: A takhle vzniklo Pyžamo.
1: Tak už to víme také. Děkujeme klukům z Botoxu, Honzovi Konečnému a Petru Ryšavému, že se nám takhle pěkně svěřili. No a pojďme si písničku Pyžamo právě teď u nás na Českém Blaníku připomenout.
0: Písnička dne
4: na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak jsme se pěkně rozpohybovali s Olgou Lounovou, tedy mluvím za sebe, já jsem se u toho rozpohybovala víc než dost. No a pokud si chcete taky trošičku zatančit a zaspívat s Olgou Lounovou naživo, tak máte šanci už tento pátek 24. července od 16 hodin 25 minut, totiž v Mariánských Lázních na Kolonádě startuje další letní koncert Rádia Blaníka. Vy můžete být u toho zcela zdarma, navíc si můžete odnést i blanickou samolepku a samolepku Centropolu a Rádia Blaník, díky které můžete už v brzké době získat 100 000 korun na ruku. Tak já si myslím, že je to velice lákavá pozvánka. Nakonec ještě se k tomu dneska během dopoledne dostaneme. Řeknu vám k tomu více. No a teď se pojďme podívat na to, co nás tady čeká v následujících minutách. Tak podíváme se už za chvilku taky na počasí s meteorologem, ale ještě předtím Kamelie a nebo Petr Muk. Přicházíš s láskou.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já. Třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a my se teď o počasí budeme bavit s odborníkem Eduardem Novotným. Tak jak pak to bude vypadat po zbytek dne?
2: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině pak bude oblačno. Přechodně až zataženo a ojedinělé, na severu pak místy s přeháňkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty čekáme nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia, na jihu Moravy se však budou pohybovat kolem letní 25. A stále bude poměrně větrno, očekáváme mírný západní až severozápadní vítr.
1: Teď jsem četla před chviličkou titulek, že léto si dává pauzu, tak jak to bude vypadat po zbytek týdne?
2: Tento týden očekáváme počasí, které bude ovlivňovat takzvaný denní chod, tedy ráno a večer bude málo oblačnosti, během dne bude přibývat kupovitá oblačnost, ve které se budou tvořit přehánky a toto chladnější počasí s přehánkami vydrží až do pátku. O víkendu už se bude oteplovat a to na teploty kolem 28 stupňů Celsia, ale slunečné počasí s vyjasněnou oblohou neočekáváme.
1: Tak děkujeme moc, opět za hodinu se spojíme. Teď už další české písničky, které máte rádi. Za chviličku nabídnu ale i jednu slovenskou v podání kapely Elán. Ještě předtím Hanka Zagorová a Petr Rezek.

0: Eláni. Vermi. Na českém Blaníku i slovenské písničky si tu rádi hrajeme. No a pokud máte chuť třeba na nějakou úplně jinou, kterou jsme dlouho nehráli, kterou jste dlouho neslyšeli a rádi byste ji slyšeli právě u nás v éteru, a nebo zkrátka a dobře, chcete jenom nějakou písničku svou oblíbenou slyšet znovu nebo ji někomu poslat, potom právě teď vemte do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi napište, kterou vám nebo někomu uděláme radost. Pište klidně hned teď, no a pokud máte možnost využít WhatsAppovou aplikaci, tak navíc můžete nahrávat i hlasové zprávy. Takže máte na vybranou buď napsat SMSku, nebo poslat hlasovku. Pokud pošlete hlasovku, tak já vám můžu slíbit, že ji takhle hezky vysíláním českého Blaníku pošlu dál a případně můžete někomu udělat, myslím si, hodně velkou radost. Tak vybírejte, jakou budeme hrát, komu budeme hrát, všechno mi to napište nebo nahrajte. Číslo 720 83 63 07 je tu pro vás.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tě neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Trubky troubí, vstávat se má.
6: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
15: Český Blaník.

Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění. Jsou věci, které se nemění.

0: Petr Kotwald a Plačky na Českém Blaníku. Odbyla 8. hodina a já můžu prozradit, co nás čeká po ní. Tak kromě písničky na vaše přání, kdy budete vybírat vy, tak my jsme pro vás vybrali třeba duet Lucky Bílé a Honzy Bendiga.
1: Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí, tak nepromarně tady ani
0: jednu malou chvíli. Taky Tereza Kernlová a její Schody z nebe zazní. Dáme si i Marka Ztraceného. Zastav mě.
2: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Už za chvilku nejnovější zprávy s Monikou Holubovou, ještě předtím počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ochladilo se nám a tak se dnes dočkáme v maximech v Čechách 18 až 23 stupňů a na jihu Moravy potom 25 stupňů a na horách 12. Očekávejte, že dnešní den bude většinou polojasný, v severní polovině území i oblačný, tu a tam by se mohly objevit přehánky. K večeru bude ale oblačnosti ubývat. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
7: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: Více na prodejnyzeman.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Úderem půlnoci skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice se tak opět řídí pouze trhem a proto se očekává zdražení paliv. Dražší bude hlavně nafta, u které skončila i regulace snížená sazba spotřební daně. Ministerstvo financí začalo cenové stropy stanovovat kvůli situaci na Blízkém východě. Tam se ale v těchto dnech přitom znovu bojuje. Předseda sněmovny Tomio Okamura zamířil do Číny. Před cestou jednal i s tajnými službami.
12: Abychom si vyměnili na to informace, proto mohu ubezpečit, že ty informace mám v rámci možností, co má Česká republika, maximální možné. Jsme připraveni na to samozřejmě, abychom řešili i aktuální konzulární záležitosti. A v rámci možností samozřejmě jsme na to připraveni.
11: Okamura současně nevyloučil, že součástí jednání můžou být aktuální konzulární záležitosti, včetně případu zadržovaného Čecha. Odmítl ale sdělit, jestli o něm bude v Číně skutečně jednat. Ve městech přibývá odpadu a kapacita popelnic přestává stačit. Často se tak u kontejnerů tvoří nepořádek, nejvíc v metropoli. V Česku loni každý člověk vytřídil přes 90 kg odpadu. Třeba v Praze 3 teď využívají novou technologii u odpadu na sklo. Plnou popelnici ohlásí Čidlo. Plzeň postaví za 85 milionů tělocvičnu u 22. základní školy ve čtvrti Doubravka. Stavba za 85 milionů přinese moderní sportovní zázemí pro žáky, nabídne bezbariérový přístup i nové venkovní prostory. Hotovo by mělo být do srpna příštího roku. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Veru, je to tvoje.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno, 8. hodina odbyla, přibylo k ní 5 minut. Já vám přeju krásný den, ať se vám dobře stává, s dobrou náladou a s Českým Blaníkem. Právě teď k vám letí Karel Gott.

0: Český Baník vám přináší písničku na přání.
1: Dobré ráno, 8 hodin a 15 minut k tomu a my teď někomu z vás uděláme radost a já prozradím, komu to bude. Psala nám Karolína, že by chtěla pro svého přítele Milana písničku od Davida Kollera Chci zas v tobě spát. Bude to k jejich dnešnímu druhému výročí od svatby. Tak my gratulujeme, ať takových podobných výročí slavíte ještě spoustu a ať je slavíte s námi.
0: Písnička na přání. Na

0: Michal David a jeho Perpetuum mobile, tak to je další písnička, kterou jsme si takhle pěkně po 8 hodině dali na Českém Blaníku. Pojďme se podívat do kalendáře, ale ne do toho běžného lidského, ale do psího. Ano, náš kolega Martin Císař je takovým psím specialistou a každé ráno se tu s vámi věnuje mimo jiné i tomu pejskovi nebo těm pejskům, kteří dnes slaví svátek. A tak já prozradím, že dnes je to Carmen. Pokud tedy máte fenečku, které říkáte Carmen, potom to s ní náležitě oslavte. No a mrkněte se taky na naše sociální sítě, protože právě tam se kolega Martin Císař pejskům a pejskařům taky věnuje. A přináší vám kolikrát velice zajímavá témata, rady, doporučení, tipy, zkrátka všechno, co by vás mohlo zajímat, pokud máte doma čtyřnohého mazlíčka. Před námi už jsou další české i slovenské písničky, které máte rádi. Nabídnu Mekyho Žbirku anebo Bobra a Motýla. Vyznání už za chvilku na Českém Blaníku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Český Blaník.

0: Blaníku.
1: Dobré ráno s Českým Blaníkem, 8 hodin 37 minut k tomu, pokud nevíte, co si dnes obléct, jak se vybavit, tak já se právě teď spojím opět s meteorologem Eduardem Novotným, aby nám prozradil, jak dnes bude.
2: V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině pak bude oblačno, přechodně až zataženo a ojedinělé, na severu pak místy s přeháňkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty čekáme nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia, na jihu Moravy se však budou pohybovat kolem letní 25 a stále bude poměrně větrno, čekáváme mírný západní až severozápadní vítr.
1: A jak to bude vypadat po zbytek týdne?
2: Tento týden očekáváme počasí, které bude ovlivňovat takzvaný denní chod, tedy ráno a večer bude málo oblačnosti, během dne bude přibývat kupovitá oblačnost, ve které se budou tvořit přehánky, a toto chladnější počasí s přehánkami vydrží až do pátku. O víkendu už se bude oteplovat, a to na teploty kolem 28 stupňů Celsia, ale slunečné počasí s vyjasněnou oblohou neočekáváme.
1: Tak, budeme na to připraveni, náležitě se vybavíme, oblečeme a ještě jednou děkujeme. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Milana Drobného, Ránem azurovým. Ještě předtím ale Marek Ztracený. Zastav mě. 8 hodin 38 minut. To je aktuální čas a vy ladíte Český Blaník. Hezké ráno.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník a teď vás budu zvát na páteční akci, na které byste rozhodně neměli chybět. Koná se totiž další letní koncert, tentokrát v Mariánských Lázních. A vy se od zhruba půl páté, říkám zhruba půl páté, protože se začíná za 5 minut půl pátá, můžete těšit na úžasný hudební výběr. Taková pestrá nabídka, no řekněte sami, kapela Slza, Olga Lounová, Petr Kolář a navíc i Blanická kapela. Ti všichni vystoupí v Mariánských Lázních na kolonádě, no a co navíc, vstupné je úplně zdarma. Takže přijďte se podívat na to, jak naživo hrají a zpívají Slza, Olga Lounová, Petr Kolář, Blanická kapela. Neměli byste tam chybět a když už tam budete, nezapomeňte na to, že bez samolepky Rádia Blaník a Centropolu neodcházejte, protože tím pádem byste riskovali, že nemůžete vyhrát 100 000 na ruku. Takže mrkněte se na to, mrkněte na radioblaník.cz, kde najdete víc informací nejenom o tomto koncertu, ale i o dalších letních koncertech. No a navíc, pokud vyrazíte, já si myslím, že to bude skvělý program na páteční odpoledne. Ještě jednou připomínám, tento pátek 24. července, začátek 16.25 a místo konání Mariánky kolonáda. Tak si to moc užijte.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Poměrně čerstvá záležitost, tak to je duet Evy Farné a Miraje. Vzpomeneš si, na Českém Blaníku nám právě dohrála jako taková příjemná tečka za další společnou hodinou a otevíráme další společnou 60-minutovku, ve které se těšte na Hanku Zagorovou. Zaspívá nám i Petra Janů, Už nejsem volná. A dáme si i Činasky, Můj svět. A mně se zdá, že je to hra, co nemá konec ani začátek. Už za chvíli nejnovější zprávy, ještě předtím vám ale prozradím, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Určitě chladněji, než tomu bylo v posledních dnech. Očekávejte, že v Čechách naměříme většinou 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy 25, na horách jen kolem 12. Většinou bude polojasno na severu Čech, ovšem spíš oblačno s tím, že ojediněle se mohou objevit i přeháňky.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou

0: U Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
5: Zprávy na Českém dlaní.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. No a řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
7: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
6: Já ještě doplním, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi labouristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády. No a fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládne mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Dobré ráno, 9. hodina nám odbyla 4 minuty k tomu a s vámi je Veronika Rážová, Český Blaník a české písničky, které máte rádi. Jako první v téhle hodině Katapulti, Vojín XY.

0: Expreso Čech, to rekordman.
1: Dobré dopoledne, krátce před 9:45 je to čas na to, abychom přizvali našeho starého, dobrého, známého Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Ten nám den co den přináší rozmanité kousky a tentokrát půjde o jeden rekord klatovský.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i Dům dětí a mládeže Klatovy, který uspořádal akci s názvem Pařák. A v rámci toho pařáku účastníci nakreslili 920 domečků a nalepili je na flipcharty a měli z toho velkou radost. A my též, protože jsme měli nový zápis do České knihy rekordů. Gratulujeme.
1: My taky gratulujeme. To je zase pěkný rekord. Už teď se těším na ten zítřejší.
0: Co Čech, to rekordman. Na Českém blaníku.
1: Za chvilku další české písničky, které máte rádi, jedna v podání Petry Janů, bude tu i Arakain a Dimitri, nebo Tomáš Klus s Věrou Martinovou.
3: Takhle říká pokaždý, když se to pokazí a je to zlý, vždy když se nedaří věcem tak, jak by člověk chtěl.

0: Petra Janů, už nejsem volná na Českém Blaníku. Za chvíli, za 4 minuty, už bude 9:30 a já si myslím, moji milí, že vás teď potěším. A to tím, že Česko ve světové zprávě o štěstí skončilo na krásném 20. místě. Dohromady bylo hodnoceno víc než 140 zemí a území. Sice se Česká republika malinko propadla oproti předchozímu roku, se o 2 příčky pohoršila, nicméně i nadále patří k nejlépe hodnoceným státům světa. Pokud byste chtěli žít v tom státě, kde jsou lidi úplně, ale úplně nejšťastnější, tak byste se museli přestěhovat do Finska. To totiž své prvenství obhájilo dokonce už po 9. Ale já si myslím, že 20. místo není vůbec špatné. Takže radujme se z toho, no a pojďme si každý den uvědomit, proč vlastně můžeme být šťastní. Třeba díky tomu, že posloucháme Český Blaník, kde hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
3: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
2: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
3: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 30%.
11: Happysport.cz.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.

0: Noc pod Chirákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Kočka od Elánu nám právě dohrává 9:45, to je aktuální čas a za chviličku budeme pokračovat. Mám tu pro vás přichystané další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Karla Zicha s Jitkou Zelenkovou, Krištofy a nebo taky Anu K. Tu nakonec můžete už velice brzy vidět naživo, a to konkrétně v Dobrovízi, kde v rámci slavností města vystoupí už tuto sobotu. O pár dní později, 31. ji můžete vidět v Čelákovicích a 1.8. v Rožnově pod Radhoštěm. Tak to jsou tři nejbližší termíny vystoupení Any K, ale ještě bližší je to, že bude hrát tady u nás na Českém Blaníku, a to už za pár okamžiků. Těšte se na písničku na malou chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Tak já jdu, miláčku.
9: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
8: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
9: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
8: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
9: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Pozor, pozor. A auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
11: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
10: A auto. Financování výhodněji než dřív.
11: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
13: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.
17: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

0: České písničky, které máte. České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Každé, když slyším Karla Gotta, tak mám takovou radost. Máte to stejně. Tak já doufám, že ano. A pokud byste třeba rádi slyšeli i něco jiného, tak můžu nabídnout Petra Kotvalda. Taky kapelu Slza a jejich Lhůtu záruční. A bude tu i Lucie, Černí andělé.
1: Předověk neskončil, předověk trvá.
0: Už za chvíli zprávy a ještě předtím pojďme na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ochlazení se nás dotklo, ale i přesto nás čeká příjemný den. Očekávejte, že v Čechách naměříme 18 až 23 stupňů. Na jihu Moravy kolem 25, na horách většinou kolem 12, i když na Šumavě bude o něco tepleji, až 16 stupňů. Většinou bude polojasno, v severní polovině území většinou oblačno, přechodně i zataženo a tu a tam se mohou vyskytnout i přehánky. Večer ale bude srážek ubývat.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
4: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření, našeho života koření.
6: Pro háčkování CZ.
9: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Města posilují svou energetickou odolnost. Jablonec nad Nisou proto připravuje prověření záložních zdrojů energie pro městské budovy. To potvrzuje za radnici i Milena Lánská.
1: Město prověří, na jakých budovách v majetku města by bylo možné instalovat záložní zdroje, které by potom mohly fungovat v případě výpadku elektrické energie. Měly by tam tedy vzniknout fotovoltaické elektrárny s bateriovými úložišti.
0: V současné době je vše ve fázi přípravy. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Márii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne, 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová. Před námi Michal David, Petr Kotwald a nebo Lucie Bílá. Zpíváš mi rekvie.

0: Michal David na Českém Blaníku, 10 hodin a 13 minut k tomu. My se teď podíváme do Aše, právě tam totiž sídlí společnost pro výzkum kamenných křížů. A teď, po 40 letech fungování, spustila nový web s databází kamenných památek po celé zemi. Podrobnosti už nám dodá tajemnice společnosti Marie Štrojbelová.
1: My jsme se rozhodli pro ten web, protože chceme, aby ty výsledky toho bádání za těch 40 let společnosti byly víc přístupné veřejnosti, protože ta knížka, kterou jsme vydali v roce 97, už jakoby je zastarala. Tady máme spoustu dalších informací, které ty veřejnosti může přečíst, můžou zjistit, co jsme za tu dobu zjistili, můžou si ten kříž navštívit. Snažíme se teda chránit ty citlivé kříže, ale u těch, které jsou na mapách CZ, dáváme souřadnice, aby ty lidi si mohli dělat výlet.
0: Tak to je úžasné. Děkujeme, že se tak hezky staráte o naše památky. Ještě doplním, že web kamenné-kříže.cz je navíc spojený i s novou mobilní aplikací. Tak na to můžete mrknout. Já si ještě tak trošičku přihřeju svoji polívčičku, protože mimo jiné o Aši jsem mluvila minulý týden v takovém našem cestovatelském okénku po mapě, kdy Český Blaník pátrá po slavných rodácích z různých měst. No a vzhledem k tomu, že minulý týden vyšel akorát na písmenko A, tak jsme se podívali, kdo slavný se narodil v Aši. A vy se na to můžete podívat taky na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako Český Blaník. Teď už další české písničky. Helena Vondráčková, trocha slovenštiny v podání týmu, anebo Slza a Lhuta záruční.

0: Taková klasika od Heleny Vondráčkové Vzhůru k výškám nám právě teď dohrála. Tak já doufám, že zůstanete naladěni dál na vlnách Českého Blaníku, protože opět mám co nabídnout. Už za chviličku třeba Leška Semelku. Bude tu i kapela Lucie a nebo Saturn Pavla Skalického. Zůstávejte s námi, protože už za chvilku vám taky prozradím, jak ovlivnit vysílání Českého Blaníku, tedy jakým způsobem si nechat zahrát písničku na přání.
1: Padá.
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Radio Český Blaník.

0: Tak to je Věra Špinarová na Českém Vlaníku. Já vlastně taky budu sloužit tak trošičku jako music box, protože vám nabízím, abyste si nechali zahrát písničku na přání, abyste mi tedy napsali na 720 836307. Napište mi, kterou byste rádi slyšeli, komu ji pošleme, co máte na srdci, všechno beru. Pište na 720 836307 buď klasickou SMSku, a nebo můžete přes WhatsApp poslat i hlasovou zprávu. A tu já potom pustím vysíláním Českého Blaníku ven. Tak je to na vás. Těším se na to, za půl hodinky tu bude písnička na přání a do té doby další písničky od nás. Olympic a nebo Petr Muk.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Taky jste se tak zasnili? Tohle je Hanka Zagorová. Já chtěla jsem ti báseň psát na českém blaníku. Odbyla nám 11. hodina a já vám zase chci hrát další české písničky, které máte rádi. Jedna to bude podle vašeho gusta, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720 8363 07, ta už se blíží. A do té doby si dáme takovou malou ochutnávku toho, na co se u nás můžete těšit. Tak třeba na kabáty. Taky to bude Plamen Kateřiny Marie Tiché. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou rozčistí. A nebo Karel Gott, Kávu si osladím.
1: Kávu si osladím o trochu víc, svý benžo naladím.
0: To ale rozhodně není všechno, celá hodina českých písniček, které máte rádi, vás tu čeká. Ještě předtím zprávy a nebo počasí.
2: Počasí na českém blaníku.
0: Meteorologové varují, ať se připravíme na to, že rána budou chladná, a to platilo i o tom dnešním, kdy jsme mohli naměřit jen něco kolem 10 až 12 stupňů. Přes den se nejvyšší teploty budou houpat mezi 18 až 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25 stupňů, na horách naopak chladněji, kolem 12, na Šumavě kolem 16 stupňů. Většinou bude polojasná obloha, tu a tam oblačná, a

0: To hlavně na severu Čech, kde se můžete místy dočkat i přehánek. Večer bude ale oblačnosti i srážek ubývat. Jak už jsem slibovala, za chviličku tu budou zprávy a po nich další české písničky.
1: Kontejnery Sigl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
4: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Zprávy na Českém vlani.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Další historická budova se dočká rozsáhlé obnovy. Pardubický kraj plánuje rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku, který slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea. Jaké stavební práce budou na místě probíhat, ví radní Roman Línek.
8: Dlouhodobě byl problém s krovy, které byly zabezpečeny, ale byla tam dřevomorka a je potřeba nyní opravit krov a zároveň se udělá rekonstrukce těch, řekněme, výstavních parametrů sálu, čili nové podlahy, elektroinstalace a věci, které umožní, aby tento sál byl do budoucna opět využíván pro různé výstavy.
7: Oprava odstartuje příští rok a potrvá 1 až 2 roky. Americký viceprezident J.D. Vance a jeho manželka, druhá dáma Spojených států USA, oznámili narození 4. dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období. No a 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11 hodin a 6 minut, s vámi je Veronika Rážová a před námi písnička na přání, anebo taky písničky od nás, kabáti, Lenka Filipová anebo Marek Ztracený. Tak tam

my se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Tak to je Šaman od Kabátu na Českém Blaníku. 11 hodin a 16 minut a my jdeme plnit písničková přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Na čísle 720 836 307 máte vždycky možnost napsat si nějakou tu zprávu, nějaké to přáníčko a my vám ho pak rádi splníme. A přání, myslím, písničkové. Prosím o písničku od Divokýho Billa, Lahůdky. Ať nám cesta na dovolenou pohodově utíká. Děkuji, píše Vendula. Tak Vendulo, sice jste se nepochlubila, kam jedete, ale věřím tomu, že posloucháte, že nám to třeba ještě napíšete, protože my jsme tady všichni zvědaví. No a Divokej Bill a Lahůdky jsou samozřejmě připraveni. Tak šťastnou cestu, krásnou dovolenou a zase někdy.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Na Českém Blaníku nám dospívala Kateřina Marie Tichá, doplál tu její plamen, 11 hodin 27 minut, to je aktuální čas. A co tu bude za chviličku aktuální, tak to je taky můj kolega Michal Krusberský. Ten vás tu bude bavit a provázet celým odpolednem. Já vám do té doby ještě pošlu třeba Petra Nadě, Karla Gota a nebo Xindla X.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Na plátky.
7: Na kostky.
6: S medem.
7: S pivem.
6: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
6: Více na prodejnyzeman.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
11: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník. Český Blaník.

0: Tak Petr Nač zpívá o tom, že je s nohami na stole. Já tu mám už Michala Krusberského.
1: Ahoj, no já mám nohy ahoj. Spíš za ušima, jak jsem běžel, abych to stihnul.
0: No právě. A víš, že pravidelně se hýbe téměř polovina Čechů? A že jsme údajně nad průměrem Evropské unie?
1: Tomu nevěřím.
0: No, takže žádný nohy na stole. Naopak jsme velice aktivní. Pohybu se totiž s určitou pravidelností podle aktuálních průzkumů věnuje 44% Čechů. A ty mi prozrať, seš mezi nimi?
1: No já rozhodně, já běhám jako Fredka.
0: Žiju vždycky od vlaku, od vlaku do rádia. To jsme na tom úplně stejně. Tak jestli se tam počítá i dobíhání do práce, tak my rozhodně hrajeme prim. No a Michal Krusberský, ten s vámi bude trávit odpoledne hezky až do večera a já vím, že se budete věnovat třeba letnímu koncertu, taky se budete věnovat rekordu, který nám přinese Pepínovaněk a budou tu i 3 ve 3. Zkrátka a dobře, spousta úžasného programu, spousta českých písniček, které máte rádi, no a já se na vás budu těšit zase zítra. A jak my už tady obligátně říkáme, pokud vstanu.
1: Jo.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň. Štíhá mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Hej, už máš řidičák?
13: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
12: Fakt?
13: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ. Ados barvy.
19: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
16: Léto fandí barvám.
19: Akce platí do konce září.
16: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
20: Český blaník.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

si za něj nekoupíš. Například východ slunce a vítr vítví. Nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

srdce, no tak zeknu, kde uvěření, jo, už si víš, štěstí je krásné.

0: prachy. Si.
1: Nekoupíš, ano, ne. Ani písničky si nekoupíte, ty vám hrajeme dobrovolně a úplně zdarma. Už za chvíli si poslechneme Marušku Rotrovou. Taky budou Poutnici a Panenka. Otevři oči, ty a ještě kapela Kryštof, Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. A budou i další české písničky, které máte rádi. Po 12. pokračujeme.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
1: A jak bude vypadat zítřejší den? Zpočátku čekáme většinou polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy také s přeháňkami. Večer bude oblačnost a srážky ubývat. Teploty 18 až 22 maximálně, na jižní Moravě naměříme až 25 a na horách kolem 14. Tolik počasí na zítřek a teď David Račák a další aktuální zprávy.
8: Na Českém Blaníku.
9: Hezké poledne přeje David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes jedná na předposledním pravidelném zasedání před vládními prázdninami. Ministři probírají návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. Řešit mohou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Bohumín usnadňuje lidem cestu za sportem a relaxací, využívá k tomu nový orientační systém. Síť tvoří 35 tabulí, které směřují návštěvníky do nejoblíbenější volnočasové destinace v regionu. To je místní akvacentrum, více dodává mluvčí města Jana Končítková.
10: Přestože dnes velká část šoférů využívá mobilní aplikace, tak orientace při řízení nestojí jen na chytrých telefonech. Stále existuje skupina motoristů, kteří se spoléhají na vlastní úsudek a klasické značení. Právě pro ně zůstává přehledná navigační soustava užitečným vodítkem.
9: Ukazatele jsou rozmístěny tak, aby návštěvníky vedly po hlavních příjezdových směrech od Ostravy, Karviné a také od hraničního přechodu. Italská vinařství čelí nadměrným zásobám vína. Stav zásob vína jen několik měsíců před vinobraním se dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 640 milionů hektolitrů. To je více, než kolik činila loňská produkce, uvedla italská jednota vín, která v tomto ohledu mluví o nadměrné produkci. No a španělští fotbalisté díky výhře nad obhájci zlata Argentinci 1-0 po prodloužení ve finále mistrovství světa vytvořili rekord v neporazitelnosti v reprezentačních zápasech. Tým pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho natáhl sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání. Tolik další zprávy, přeju hezký den.

hezké pondělní poledne už vám přeje Michal Krosberský, který dneska s vámi bude do 18. A teď už další písničky. Začneme s kapelou Jelen, Klidná jako voda. Chodí.

0: Marie Rotrová a písnička S tebou a s námi už teď tady budou Aničky. Ano, podíváme se na Šumavu, konkrétně do Anína. Tam se totiž chystají překonat dosavadní rekord, a to v počtu žen a dívek se jménem Anna na jednom místě. Na netradiční anenské pouti ustavili rekord už v roce 2019, ale teď o nadcházející neděli ho chtějí ještě vylepšit. Jak říká tamní rodák a zakladatel slavností Lukáš Milota.
1: Dostali jsme kdysi jméno podle Anny z rodiny místního skláře a jsme tedy Anín s dvěma N. Dříve u nás Aničky byly, ale teď už moc nejsou. Pravda, máme pětiletou Aničku, ze které jsme dokonce udělali anínskou princeznu. No ale chceme, aby těch Aniček u nás bylo aspoň jeden den co nejvíc, a dokonce v den, kdy slaví svátek. Takže zveme všechny Aničky, Andulky, Anči, Anky do Anína. A věřím, že jich bude tolik, že se díky nim dostaneme do chystané knihy rekordů.
0: No, pokud byste je Aničky chtěli podpořit, tak připomínám, že registrace AN bude probíhat v neděli 26. července od 13 do 15 na návsi a v 15 nastane potom samotné sčítání pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den. Tak zdravíme do Anína rozhodně a držíme palce, ať ten rekord zase překonáte. Teď už hrajeme Lucka Bílá, Kamil Střihavka, za chvíli budeme mít i Mekyho Šbírku a teď Poutníci a Panenka. Michal je s vámi, dobrou chuť k odbědu. Co skrý?

0: Lucka Bílá, Kamil Střihavka a pohádky je konec. Ovšem, čemu konec rozhodně není, to je dalším českým písničkám, které pro vás chystám. Už za chvíli kapela Kryštof, Petr Kolář a taky Jaromír Majer a Hospůdko známá. No a pak se podíváme na jedno filmové pokračování velmi známé české komedie. Počkejte si na to.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
9: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
10: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
11: Jsme pro háčkování.cz. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
12: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
13: Příze látky tvoření našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.
17: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého zpět.

je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Tak zdravíme Milátku, Michal Tučný a Tučňáci za námi a písnička Je to zvláštní. A přátelé, pokud jste si oblíbili komedie z vinařského prostředí z Jižní Moravy s názvem Bobule, tak vězte, že na světě je už čtvrté pokračování. A opět uvidíme Krištofa Hádka, co by tátu vinařského klanu. V té čtyřce se ale hodně bude mluvit hlavně o dětech jednotlivých hrdinů. A tak tvůrci pojmenovali právě tohleto pokračování Bobule a Bobulky. Uvidíme tady třeba v roli syna Krištofa Hádka herce Tomáše Šona Pšeničku. No a ta novinka má přijít do kin 11. února příštího roku. Já už se teď moc těším, protože v té zimě, myslím, pohled na tu Jižní Moravu přijde rozhodně vhod. Za chvíli Hanka Zagorová a také Radek Tomášek od nás.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Hele, radši to vem znova.
12: Rádio Český Blaník.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi.

tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.

0: Taky bude jeden šťastný chlap od Lucie. A ještě si budeme notovat s kapelou Buty. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Počasí na Českém Blaníku.
2: Venku se nám ochladilo a podobné to bude také zítra. Zpočátku čekáme většinou polojasno. Dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky. Večer bude oblačnost i srážky ubývat. Teploty 8 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách pak kolem 14. Teď už je tady s dalšími zprávami taky David Račák.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké odpoledne přeje David Račák. Řidiče čeká v pondělí u čerpacích stanic cenový šok. Liter nafty by mohl zdražit až o 5 korun. Končí vládní regulace cen pohonných hmot i snížená spotřební daň z nafty, což podle analytiků povede k výraznému zdražení na pumpách. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Ta se formou dotazníků ptá cestujících na to, co funguje a co méně. Více anketu přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
5: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
4: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Na Vysočině zůstávalo včera večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19. hodině se tam jednalo o 500 domácností. No a časovkou v kajak krosu dnes začne ve Spojených státech amerických mistrovství světa ve vodním slalomu. Na startu závodu s časem budou obhájce bronzu Jakub Krejčí, Matyáš Novák, Vít Přindiš, Tereza Kneblová, Olga Samková a Kateřina Beková. Start je naplánován na 16.30 našeho času. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Ano, a k poklidnému trávení toho pondělního oběda nabízím další české písničky. Teď kapela, která 31. července vystoupí v Šumperku. Tady jsou Činasky a jejich Klára. No a Michal Krusberský je i nadále s vámi. Tak přeju pohodu a taky dobrou náladu.

0: Petr Janda a Olympik, taky jsem se narodil boss.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Sice máme teprve pondělí, ale já doufám, že už se těšíte na pátek, nejenom protože budeme mít za sebou další pracovní týden, ale protože opět vyrazíme za vámi s našimi hudebními hvězdami a tentokrát rozbalíme naši stage v Mariánských Lázních. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne a to přímo na kolonádě, kde uvidíte opět zpívat Olgu Lounovou, taky dorazí kapela Slza, Petr Kolář či celá naše blanická kapela, která umí zahrát spoustu krásných věcí. Ale možná se tady stavíte třeba i pro svoji sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože taková samolepka vám může v těch dalších dnech přinést spousty peněz, někomu dokonce až 100 000 na ruku. Podrobnosti na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Čerstvý tatínek Miraj Navrátil a vedle tebe usínám. A kromě toho, že teď musí uspávat a přebalovat, tak na některé koncerty stíhá i doletět. Ano, má totiž samozřejmě pilotní průkaz, takže na některé koncerty dokonce létá letadlem. No, takový je Miraj Navrátil. Za chvíli ovšem Buty, Michal David a taky Jirka Schellinger. Léto s tebou si dáme.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Máme pro vás vepřové v akci.
8: Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
1: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
8: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
1: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.

0: Kapela Elan, Len kým tu si, já tu jsem s vámi stále a pořád to říkám, nehádejte se s partnerem či partnerkou, hlavně když zrovna třeba jste v autě a řídíte, nemusí to dopadnout dobře. V hlavě se mi už teď rýsuje spousta scénářů, jak by to asi mohlo dopadnout, ale já vám teď nabídnu jeden, který se opravdu stal. Manželé se totiž hádali při jízdě po francouzské dálnici, nakonec zastavili při krajnici, vystoupili z auta, začali po sobě ječet. Načež muž tu hádku vyřešil tak, že sedl do auta a nechal tam ženu při krajnici stát. Nakonec ji musela zastavit nějaká neznámá řidička a odvezla ji do bezpečí. Tak prý se tomu fenoménu říká takzvaný alpský rozvod, jenže teď i tomu řidiči hrozí pokuta přes 360 000 za to, že tam tu ženu vůbec jakože nechal, protože samozřejmě na dálnici nemůže nikdo chodit pěšky a tak dále. Však to známe i u nás. No a potom takového řidiče ta hádka přijde teda draze. Tak zdravíme na cesty a posílám vám tam za okamžik brontosaury a bude i Vašek Neckář.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
9: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
10: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
11: Radio Česká.

0: Rádio Český Blaník.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus a Vesmíru 14.00 a po 14. také Maria Rotrová a Štěstí. Štěstí. Do vašich uší zamíří také Leona Machálková. No a budeme si zpívat i s Michalem Šindelářem. Hořely, padaly hvězdy.
2: Hořely, padaly hvězdy.
1: A budou taky další české písničky, které máte rádi.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
5: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
1: Svatá Anna sice teprve bude, ale už teď míváme chladná rána. Na Šumavě dokonce dneska mrzlo. Zítra čekáme zpočátku většinou polojasno se sluníčkem. Dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle mu se mohou vyskytnout přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách pak okolo 14. Teď se přiblížila 14. a tak tady máme další zprávy s Davidem Račákem.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
11: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
10: Já ještě doplním, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. V EU se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nepodařilo prodat, mělo vadu nebo jej po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Marii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024. Tolik další zprávy, přeju hezký den.
9: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minuty po 14. a já doufám, že ten pondělní den zvládáte, jak se říká, levou zadní. My už se za chvíli podíváme na naši fotbalovou ligu a taky nabídneme další domácí rekord, ale ze všeho nejdřív písničky, třeba teď hned Michal Hrůza.

0: Ano, stopy v nás po Petrovi Mukovi zůstaly a rádi na něj vzpomínáme. I tady na Českém Blaníku 15 minut po 14. hodině. A teď trošku fotbálku, protože fotbalový mundiál je za námi. Vítězně odchází Španělsko a už v sobotu začne taky domácí liga a hned na úvod se přitom v neděli chystá východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a cíle perníkářů nám teď shrne jejich sportovní ředitel Jiří Bílek.
1: My chceme hrát atraktivní fotbal, chceme naplnit stadiony, chceme, aby fanoušci byli spokojení. Abych nebyl tak úplně alibistický, tak bychom chtěli být na tom líp než v té předchozí sezóně. Tak to je náš cíl, s tím budeme spokojeni.
0: No, budeme držet palce a ještě připomenu, že v úvodním ligovém kole se taky Slavie utká doma se Slováckem, Plzeň vyzve ve Štruncových sadech Liberec a Sparta se představí na hřišti brněnské Zbrojovky. Tolik fotbal a teď zpátky zase k písničkám. Roztančí nás teď hned kapela Krištof. Co bude pak?

0: Žízeň lásky, necelé 4 minuty před 2:30 tady u nás na Českém Blaníku a Leona Machálková, pokud vás přepadla ta opravdová žízeň, tak byste ji dneska po práci mohli jít někde hezky spláchnout a uhasit, ale nebudu vás ponoukat, budu raději hrát. Anuka si dáme za chvíli, bude i slibovaný Michal Šindelář, anebo taky Zagorová Lože Kotfalt. Jedno přání nás čeká už za chvíli.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
10: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
11: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat. Ten obchod mám rád.
13: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
14: Český Blaník.

0: Další z písniček, kterou si možná budete notovat ještě dneska u večeře, Viktor Soroma a Žárlivý kakadů ve 14 hodin a už 43 minut k tomu.
1: Co čet, to rekord.
0: A to je taky nejvyšší čas, abychom se podívali na ten dnešní rekord, který nám přichází představit Pepíno Vaněk. A dneska to bude rekord klatovský.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i Dům dětí a mládeže Klatovy, který uspořádal akci s názvem Pařák. A v rámci toho pařáku účastníci nakreslili 920 domečků a nalepili je na flipcharty a měli z toho velkou radost. A my též, protože jsme měli nový zápis do České knihy rekordů. Gratulujeme.
0: No a k nám přijdou další rekordy zase zítra. A co se týče těch teplotních rekordů, kdo ví, možná dorazí taky.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Hradci Králové na Slezském předměstí za 4 miliony 100 tisíc korun, byt 3+1 v Nadějově u Jihlavy za 3 miliony 799 tisíc, chata ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 6 miliony 899 tisíc, rodinný dům v Lahošti u Teplic za 8 miliony 590 tisíc a stavební pozemek v Trnávce u Nového Jičína za 2 miliony 320 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
10: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
11: Vy, vykat a vidon, vidra.
10: A vidon?
11: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
12: Ty má maminka.
11: No prostě všechno na jednom místě.
13: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
16: Halo, halo, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
17: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou.

den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Tak tohle byly holky s měkkým I a písnička jsi senzační a vy jste samozřejmě také báječní, protože jste s námi a my jsme za to velmi rádi. Na Českém Blaníku i po 15. hodině české písničky, které máte rádi. Jan Sahara Hedola, Bára Basiková například za okamžik. Podíváme se na léto 95 a Marek Ztracený bude. A nabídnu třeba i Michala Davida. To všechno už za malý okamžik, hned po zprávách. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ani zítra se úplně neupečeme, zpočátku sice čekáme většinou polojasno, dopoledne ale od severu převážně oblačno a místy také s přehánkami. Teploty pouze 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů a na horách kolem 14. Teď změna, zprávy už připravuje Renata Pechová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Vláda dnes podpořila plošný zákaz používání mobilů ve školách. Podle ministra školství Roberta Plagy byla podpora kabinetu jednomyslná. A ve školách, kde už děti nesmí telefony používat, to funguje.
10: Je prokázáno, že to funguje. Děti se spolu baví aktivně o přestávkách a pokud ještě používají metody, které propagujeme v projektu Aktivní škola, tak ty školy opět žijí tím dětským ruchem a ne tím, že děti scrollují během přestávek a pak jsou nesoustředěné ve výuce.
9: Zákaz by měl platit od 1. září 2027. Policie hledá svědky nebezpečné honičky. Jak uvádí TNCZ, z Mostu až na Lounsko v jednu ráno jim ujížděl 53-letý cizinec bez řidičáku a pod vlivem drog. Nakonec ho zastavili až policejní zátarasy, o které si prorazil gumy. Pokud ostatní řidiči zachytili jeho zběsilou jízdu na palubní kamery, policie prosí, aby ji je předali. Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po rekonstrukci zdraží, a to ze 60 korun na stovku. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní dnes schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Oslavy titulu mistrů světa ve Španělsku neberou konce. Španělští fotbalisté usedli na fotbalový trůn po 16 letech poté, co v prodloužení porazili Argentínu 1-0. Oslavy ale mají i tragickou dohru. Ve Španělsku se zřítila fontána pod tíhou davu fanoušků. Zemřel 13-letý chlapec a další lidé se zranili.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 15. hodině vaším společníkem je stále Michal Krosberský. No a protože máme už po 15., tak za chvíli 3 ve 3, ale taky vám představím jednoho velmi podnikavého důchodce. Nejdřív písničky, Marek Ztracený za chvíli, bude i Petra Janů a sliboval jsem taky 1000 men, tak si je dáme teď hned. Jan Sahara Hedl a Bára Basiková s ním.
11: Jestli to půjde, nebudem se bát.

Gonna sell hard. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Léto 95 jsme si užili na Českém Blaníku v podání Marka Ztraceného, no a venku si taky užíváme léto. A myslím, že jsme rádi, že po těch pařácích přišlo lehké ochlazení.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A nás teď čekají králové. Ano, čekají nás písničky, kde se král bude vyskytovat. A jsem velmi rád, že i interpreti jsou vlastně takový králové a královny, kteří vládli a vládnou stále ještě našemu hudebnímu éteru. Tak koho si dáme? Helenu Vondráčkovou a král diskoték bude samozřejmě i Karel Kryl a král a klaun. A do třetice taky Karel Gott a noční král. Tak to je naše královská trojka, kterou si teď dáme na Českém Blaníku.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Karel Gott a taky noční král na závěr téhleta naše královské trojky v rámci 3 ve 3. A za chvíli už si dáme kapelu, kterou můžete živě vidět už tento pátek v Mariánských Lázních v rámci našeho dalšího letního koncertu. Ano, mluvím o Slze, za chvíli je tady budeme mít i z jejich bouří, ale bude taky Lucka Bílá a Průhledná noc.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Od 1. června je v Metropolis Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropolis Zličín.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Rádio Český Blaník.

0: Slovenští modus a jejich úsměv a já věřím, že úsměv na tváři vám teď vykouzlí i ten příběh, který jsem tady našel. Poslanci dneska posvětili zvýšení důchodu pracujícím seniorům, že jo? Ale asi to bude pořád málo. Jeden takový podnikavý Francouz ovšem přišel na způsob, jak si k tomu důchodu přivydělat. Představte si, během letní sezóny svoji zahradu nabízel jako parkoviště pro turisty a přivydělával si tak 200 tisíc měsíčně. No, to byste brali jako přivýdělek důchodu, vidíte? Jenže se to asi nelíbilo nějak nějakému závistivému sousedovi a tak si na podnikajícího důchodce došlápla policie, no a teď mu hrozí soud. Tak soucítíme s ním, protože nápad to byl moc pěkný. Minimální náklady a vydělek maximální. Za chvíli Činasky a Zuzka Norisová a taky Dobrák od kosti.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
12: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
13: Příze látky tvoření, našeho života koření.
11: Pro háčkování.cz.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
15: Máme.
14: Hele, radši to vem znova.
16: Rádio Český Blaník.

posteli. Jsem ten, kdo tě jednou jistojistě zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí. Jsi moje všechno a mě to nestačí.

0: František Nedvěd na závěr téhleté odpolední hodinky na Českém Blaníku. Tohle bylo Klekání. No a před námi další české, které máte rádi. Dalibor Janda bude už na začátku příští hodiny. Na sever nás vezme taky kapela Kabát. A dáme si i Michala Tučného. No a rozhodně jich bude víc, tak s námi vydržte i v těch dalších minutách.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nákupy v onlineshop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží.
4: KCZ.
5: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užijte.

0: Zítřejší den bude zpočátku většinou polojasný se sluníčkem, ale dopoledne od severu máme čekat přibývání mraku a občas také přehánky. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě tam naměříme až 25, no a na horách tam se rtuť teploměru zastaví na 14 stupních. Teď Renata Pechová a další aktuální zprávy.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Situace je nejlepší od poloviny června. Deště v minulém týdnu zmírnili vyprahlou zem. Horní vrstva půdy je do 40 cm dosycená vodou. Hlubší vrstva do 1 metru zůstává dál vysušená, ale dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely. Vláda žádá zamítnutí kompetenční žaloby prezidenta Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Podle ministra spravedlnosti Tejce ústavní soud překročil své kompetence.
3: Přijetí výkladu pana prezidenta by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému a vzniklo by druhé mocenské centrum, které by ale na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo se poslanecké sněmovně.
2: Vláda zároveň požaduje vyloučit z dalšího rozhodování ve věci soudce Šámala, který podle ní bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Děti ve Zlíně prožijí aktivní prázdniny. Kreativní centrum připravilo projekt s názvem Zlín dětem. Letní programy nabídnou chytré hry, divadlo i sport, pomohou rozvinout fantazii i zdravý životní styl. První bude zítra u zámku v Sadu svobody, kde potkáte tajuplný svět. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu je Šumavský národní park po 10 letech služby loni zavřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se 1/4 kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky kolem 4 metrů nad zemí.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A pokud už míříte takhle 3 minuty po 16 domů s prácem, tak vám přejeme, ať dobře dojedete, v kolonách nikde netrčíte a rozhodně za chvíli nabídneme také písničku dnešního dne. No ale do té doby Lenka Filipová anebo Kabát na sever a začínáme se slibovaným Daliborem Jandou. Hráli jsme Kličkovanou, Michali s vámi, tak pohodu přeju. Pozvám.

0: nemám nač, tak to střídám. Žárlím a nemám proč, i když to vím.
1: Lenka Filipová, žárlím a nemám proč. No, velká pravda.
2: Písnička dne.
3: Na Českém blaníku.
1: My si dneska dáme poměrně mladou kapelu, která to dala dohromady před pár lety a my jsme je tady zrovna minulý týden měli na rozhovor ve studiu, takže jsme je museli vyspovídat. A dneska to bude kapela Botox, přátelé. Ano, měli jsme tady Honzu Konečného a Petra Ryšavého, a tak jsme se jich ptali, jak vznikla ta legendární písnička Pyžamo.
4: Vzniklo to ve studiu, vzniklo to, když jsme doplňovali naše poslední CDčko Víc než dřív, a tohle byla opravdu jedna úplně z posledních písní, kdy vlastně jsme napsali text a mysleli si, nebo aspoň já jsem si myslel, že bude úplně, ale úplně ta hudba jiná, že Petr udělal skvělou muziku, která je chytlavá, a takhle vlastně jako vzniklo Pyžamo.
5: Do dneška si pamatuju, jak jsem Honzu posadil právě do toho našeho studiového křesla k těm berínkám a říkal jsem mu, poslechni si něco, neřeš to, až to dohraje, tak mi pak řekneš tvůj názor. On opravdu vydržel tu písničku doposlouchat až do konce a pak řekl, dobře, to je dobrý. Takže on totiž čekal, že to bude možná nějaký big beat a ono se z toho stalo, má taková popová letní věc, na kterou jsme točili klip kdesi v Benátkách u moře. Takže vydržel to, odsouhlasil to a je to venku.
4: A já si ještě pamatuju, že si odešel dokonce na toaletu.
5: Já jsem se bál tvých výrazů, no. Ale jsem pak se vrátil, byl jsem spokojený i já, i on, takže win-win.
4: A takhle vznikl Pyžamo.
1: No, zajímavý vznik písničky, každopádně ta se povedla, je chytlavá a proto si ji hrajeme i u nás na Českém blaníku.
3: Písnička dne
2: na Českém blaníku.

0: Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. Já myslím, že tahle písnička by se víc hodila do toho našeho ranního vysílání. Kdyby ještě Michal Tučný žil, tak by nám to mohlo přespívat a mohlo by se zpívat koukám, jak se celá země vrací z práce domů. Každopádně i do aut, i k vám domů za chvíli poletí Petr Kotfeld, dáme si i kapelu Miraj a ze všeho nejdřív také Vaška Neckáře. Evelína bude za okamžik.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Pozor! Auto už pětkrát v Praze.
10: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
9: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
10: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Na plátky.
12: Na kostky.
11: S medem.
12: S pivem.
11: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
13: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
11: Více na prodejnyzeman.cz.
14: Rádio Český

nebe pláče, oka bez slz plný jsou. To znamená prý, že už musí jít.

0: Petr Spálený, pořád ti to sluší. A pokud máte někoho, komu byste chtěli říct, miláčku, pořád ti to sluší, no tak přátelé, teď je ten vhodný čas vzít do ruky telefon a napsat to nejdřív nám do SMSky anebo do zprávy na WhatsAppu, a to na číslo 720 836 307, protože už příští hodince budeme zase hrát na přání a tak byste mohli potěšit právě někoho z vašich blízkých, milovaných, přátel, kamarádů, kterým byste chtěli zahrát k svátku, k narozeninám a tak dále. My si do té doby dáme ještě Poetiku a Marii Rotrovou, ale po 17. už se vrhnu na ty vaše vzkazy. Takže připomínám číslo 720 8363 07. To je číslo, kde nám můžete posílat své zprávy, komu byste chtěli a co byste chtěli nechat zahrát.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
7: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Prodejna Penny Vršovická znovu otevřena. Těšíme se na vás denně od 7 do 22 hodin. Penny, nakupujte hezky česky.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Sindelix s písničkou Na vodě a já doufám, že ani váš život, ani váš žaludek není na vodě, a že jste v pohodě takhle minutu před 17. hodinou. A po 17. nabídneme další české písničky, které máte rádi. Šalom a Stín katedrál. Taky budou Klevety od Čechomoru a Lenky Dosilové. No, to bude velká pohoda. A ještě si dáme dobrý kafe s Luckou Bílou.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: A bude jich rozhodně víc. Hned po zprávách budeme pokračovat.
2: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra, čili při úterku, čekáme zpočátku většinou polojasno se sluníčkem, ale dopoledne už budou od severu přibývat mraky a sem tam se může vyskytnout přeháňka. Teploty 18 až 22 stupňů v průměru, na jižní Moravě až 25 a na horách pak kolem 14. A co se dál děje, to sleduje taky Renata Pechová, teď nám to prozradí ve zprávách.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Pracovní týden bude teplotně pod normálem. Čekají nás studené noci a přes den se teploty budou většinou pohybovat průměrně kolem. Týden bude teplotně pod normálem. Čekají nás studené noci a přes den se teploty budou většinou pohybovat průměrně kolem 20 stupňů s občasnými přeháněními.

0: trhů i legislativy. Investice by tak měly směřovat zejména do inovativních technologií, automatizace, robotizace a digitalizace.
1: Ministerstvo se dál zaměří na rozvoj národních značek, transparentní označování původu potravin a důslednou kontrolu kvality. Kapacity popelnic přestávají stačit. Často je tak u kontejnerů nepořádek a nejvíc v hlavním městě. Praha se proto snaží svozy zefektivnit i pomocí technologií. Plnou popelnici nově může hlásit speciální čidlo, které testuje v 11. městské části. Sázkové kanceláře hlásí rekordní objem vsazených peněz. Češi na mistrovství světa ve fotbale prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu víc než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů víc. Bookmakeri pak vyplatili sázkařům zpět na výhrách 90% vkladů.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 17:02, připomínám, že si stále můžete objednat písničku na přání, a to SMS-kou anebo zprávou přes WhatsApp na 720-836-307. A teď Olympik, ty slzy dávno vpila tráva. Michale, s vámi, dobré odpoledne přeju.
5: Už v dětství mýval jsem ten svízel, že rád jsem se pral. Rány jsem dával, rány sklízel.

0: Zavzpomínali jsme na devadesátky, kdy kapela Šalom slavila velké úspěchy s touhletou předělávkou písničky Stín katedrál.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milí Blaníku, zahrejte nám, pracantům, co už máme po šichtě a sedíme v hospodě u Šneka. Konkrétně to bude pro Vaška, Tondu, Béďu a zdraví Tom. A vybral si písničku od kapely Turbo. Díky a jdu dál, tak vás tam, pánové, zdravíme. Ať do vás ty kousky hezky padají a vůbec, ať si odpočinete po šichtě.
1: Písnička na přání.
2: Na

0: Michal David jede non-stop, stejně jako český Blaník, který vám non-stop hraje české písničky, které máte rádi, od rána do večera a od večera do rána. No a za chvíli vás taky budeme zvát na náš letní koncert, kde budeme už v pátek, to vám prozradím za chvíli. A teď vám taky prozradím, že Divoký byl, anebo Lucka Bílá, budou už za malý okamžik.
1: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firma na zážitky.
6: CZ.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Čakám tě, láska, taky kapela Elan na Českém Blaníku a pokud vy se těšíte na letní koncert, máte ho mít.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Přátelé, už tenhle pátek zase vyrážíme za vámi, konkrétně do Mariánských Lázní. Začínáme tady 5 minut před 4:30 a to přímo na kolonádě, kde budeme mít naši stage a přijdou nám tady zaspívat třeba pánové z kapely Slza.
3: Jestli zvládnu pár kroků, snad pozdravím.
0: Taky bude Olga Lounová.
4: Pravej chlapů je dneska málo.
0: A rozhodně taky Petr Kolář. A k tomu spousta dobrého jídla a pití a taky celá naše blanická rodinka a hlavně blanická kapela. No a přátelé, pokud tam dorazíte, tak můžete získat i naši novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu a ta je velmi důležitá, protože by vám záhy v těch dalších dnech mohla přivést skvělé peníze, stačí jenom uschovat, někde nalepit doma, schovat si. No a víc potom už se dozvíte taky na našich webových stránkách radioblaník.cz. Tak se na vás těšíme už v pátek.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
7: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
8: A já si dám steak.
7: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
9: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
10: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
14: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci 2 noci za cenu 1 a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Tak tohle byl vlastní svět Marka Ztraceného a my máme ten náš svět plný českých písniček. I po 18. tady budou a těšit se můžete třeba na Brontosaury. Růže z papíru si pustíme.
1: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Taky bude Svařák a Harley. A ještě Činasky, Láska a data.
1: Bylo to taková.
0: Ano, a další české písničky hned po 18. hodině.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
5: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra zpočátku čekáme většinou polojasno se sluníčkem, dopoledne ale od severu budou přibývat mraky a sem tam se může vyskytnout přeháňka. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 25 a na horách kolem 14. A teď už přispěchala Renata Pechová, dáme si poslední odpolední zprávy.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Paliva po konci státní regulace ode dneška zdražují. Nejvíc nafta. Na hlavních tazích si připlatíte víc než 3 koruny za litr. Na některých místech jsou ale ceny zatím stejné, jako třeba v Liberci nebo v Plzni. V případě neočekávaného vývoje na světových trzích se státní regulace cen vrátí. Lidé nad 80 let dostanou vyšší penze, stejně jako pracující důchodci, kterým se bude výměra zvyšovat o 1,5% za každý odpracovaný rok. Vláda schválila změny v důchodovém systému. Jasnější pravidla pak získají i výplaty penzí do zahraničí. Horko se na stavu silnic podepisuje stejně negativně.

0: zvýšit bezpečnost v ulicích. Jaké jsou výsledky těchto kontrol, to ví mluvčí hlavního města Prahy Vít Hofman.
1: Policisté zkontrolovali celkem 94 elektrovozidel, z toho 21 řidičům byla ve zkráceném příkazním řízení na místě uložena pokuta, a to v celkové výši 57 000 korun. A 6 řidičům bez trvalého pobytu na území České republiky byla uložena kauce v celkové výši 28 000 korun.
0: Nejčastějším zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 3 minuty po 18. Už se s vámi loučí taky Michal Krusberský. Mějte hezký večer dál s Českým Blaníkem. Já se na vás těším zítra po 12. hodině.
5: Do tvý

0: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
1: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
2: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
3: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
4: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
5: Příze látky tvoření, našeho života koření.
3: Pro háčkování.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Nosím černý brýle.

0: Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Ratata rarararata trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na Českém hlavě.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.
11: Tak už jsem boty zůl.

že jednou kostkou sladíš, že den zábrať nocí nám nesmí vzít. Snídáš, jak je to prosté a jak je to krásné,

pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace

Zapni gramofon, řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní. Ringo, George, Paul, John, v drážkách.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Haló, haló, pojďte s námi na zámek. Zámecká noc na zámku v době rudolfínské epochy v Kostelci nad Černými lesy už v sobotu 25. července od 19 hodin. Čeká vás slavnostní otevření zámeckého příkopu, divadelní pohádka pro děti, kejklíři a šermíři, alchymistická dílna, kulinářská show, nocturno černokosteleckého zámeckého orchestru a fire show. Přijďte 25. července od 19 hodin. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Rádio Český Blaník.
3: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do

0: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. První 3 měsíce za pouhých 149 korun měsíčně právě teď na audiotéka.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrej, dobrej, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

A sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova, někdo píše statusy.

0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná, aby

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvát.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
3: Český blaník.
4: Český blaník.
5: Český blaník.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to pstenku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Oh, žízeň je veliká,

hořej na krásném paníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mogu poníku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zvíky.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.